0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Dnes nás čeká španělská černá komedie Tenhle tým letí na Netflixu, kde se firemní team building změní v bitevní pole. Sky Showtime uvádí exkluzivní dokument The Moment s Charlie XCX. Korejská romance Love Other Than Yours vás dojme na Prime Video a poslední řada The Last of Us vzniká definitivně bez Naughty Dog. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: ¿Hola?
1: ¿Qué haces aquí?
0: ¿Vuelvo hoy?
1: No, no, vuelvo yo mañana.
0: Tengo una cosita que contar.
2: Señores, se acabó la fiesta, ¿eh?
0: El team building de este año.
3: Na Netflixu nově najdete španělskou černou komedii Tenhle tým letí. A jestli vás v práci čeká podzimní team building, možná si ji pustíte až po něm. Firma Tio Moře ale zbývala kdysi nekorunovanou královnou španělských sýrů. Dnes už je to trochu zrezivělý podnik, který se snaží hlavně udržet ono zdání. Vedení proto vymyslí motivační výjezd do vesnice, kde firma kdysi vznikla, aby se zaměstnanci vrátili k tradičním hodnotám. Nadšení se nekoná a když vyjde najevo, že se chystá hromadné propouštění, z výletu na venkov se stane bitevní pole plné podlézání, zrady a vynášení informací. V hlavních rolích se představí Maribel Verdú a Alejandra Jiménez jako zaměstnankyně, která se právě vrátila z mateřské. Scénář napsali Adolfo Valor a Cristobal Garrido, autoři španělského sitcomu Camera Café, a produkovalo ho studio Zeta, které stojí i za úspěšným seriálem Elita. Maribel Verdú při propagaci filmu dokonce prohlásila, že by to klidně mohl být horor. Tenhle tým letí najdete nyní na Netflixu.
2: ¿Pero para qué quieren ticket restaurantes si coméis siempre de tupper?
4: ¡Pero para blanquear, como hace todo el mundo!
2: Expiramos y borrón y cuenta nueva.
5: Salir fuera en cada prueba y pisar cuellos.
6: Metafóricamente.
5: ¿O no?
2: ¿Pero estás de coña?
7: Three, two, one, cheese.

0: Seriál The Last of Us od HBO se blíží k finále, jenže tentokrát bez lidí, kteří celý příběh vymysleli. Neil Druckmann, autor herní předlohy a šéf studia Naughty Dog, v rozhovoru pro The Washington Post potvrdil, že on ani jeho studio nemají na třetí řadu žádný tvůrčí vliv a přiznal, že vlastně ani neví, jak natáčení pokračuje. Druckmann ze seriálu odešel už loni v létě, aby se mohl naplno věnovat nové hře Intergalactic. S ním odešli i další scénáristé spojení s herní předlohou, takže kormidlo teď drží sám Craig Mazin, spolutvůrce seriálu a autor oceňovaného Černobylu. Třetí řada převezme pohled Abby v podání Caitlin Dever, vrací se i Bella Ramsey jako Ellie. Natáčí se od března v Kanadě, premiéra je plánovaná na rok 2027 a podle šéfa HBO Casey Bloase to bude nejspíš řada poslední. Hráči ale truchlit nemusí. Druckmann naznačil, že Naughty Dog's The Last of Us ještě nekončí a má rozpracovaný hned několik projektů. Po rozporuplně přijaté druhé řadě bude mít Mazin co dokazovat. Přiznejme si, druhá řada byla nekonečně zdlouhavé peklo, co nemělo co říct. My jsme vydrželi jen několik dílů a přeskakovali nekonečně dlouhé záběry o ničem. Jeden díl druhé série by si vystačil se stopáží kraťasu, takže celá série by se vešla do stopáže jednoho hodinového dílu. Tak příšerně špatné to bylo. Osobně nevím, jestli mám chuť vůbec mrhat časem s třetí řadou, ale asi to ze zvědavosti zkusím. Pokud jste stále neviděli, první dvě řady The Last of Us najdete na HBO Max.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: It's Charlie XCX. Are you having a brat summer? I'm sorry, what is it again? Is it?
1: We agreed to brat summer forever.
0: Don't you just think the whole, like, keep having a brat summer thing is a bit cringe?
1: It's all cringe. Good to go again?
2: Na Sky Showtime přistál exkluzivně film The Moment, ve kterém si britská popová hvězda Charlie XCX zahrála samu sebe, tedy skoro. Jde o Mockument, tedy hraný film natočený jako dokument. Vrací nás na konec roku 24, kdy Charlie XCX zažívala vrchol slávy díky albu Bread, které se stalo takovým fenoménem, že se celému létu začalo říkat Bread Summer. Její filmové alter ego se chystá na první velké arénové turné a k tomu má vzniknout i koncertní film. Jenže do hry vstupují sponzoři, nahrávací společnost a hlavně nafoukaný švédský režisér v podání Alexandra Skarsgårda, který chce na celé show změnit úplně všechno. Hudbu složil Charlie dlouholetý spolupracovník A.G. Cook, šéfovou vydavatelství hraje Roujena Arquette a myhnou se i Rachel Sennott nebo Kylie Jenner. Režie se ujal Aiden Zamery, který dosud točil hlavně videoklipy a tohle je jeho celovečerní debut. Film měl premiéru v lednu na festivalu Sundance a kritici chválili hlavně herecký výkon Charlie XCX a Skarsgårda. Méně už samotnou satiru hudebního biznisu, kterému podle nich chyběly ostřejší zoubky. The Moment najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: I'm so sorry, that will never happen again.
4: We've got Amazon financing a concert film.
5: Like this? Is that hot?
4: So we got the director.
6: Been holed up in here with quite a few artists. Some of these elements will probably turn people off. We don't want to offend anyone.
3: Sorry, I'm really confused right now. She's singing about cocaine.
6: Literally or metaphorically?
3: What's metaphorical cocaine?

0: 이민도 감독?
1: 아, 남궁이가 뭐가 아쉬워가지고 저런 4대 보험도 안 들으려나.
2: 아, 진짜 이번 영화 망해도 돼?
3: Ta ste kapesníky Prime Video uvádí další romanťák, korejský seriál Love Other Than Yours. Tentokrát ale nejde o to, jestli se dva lidé do sebe zamilují, to už mají dávno za sebou. Ho a Lee spolu chodí 10 let a z velké vášně se mezi tím stala klidná jistota. On je společenský pohodář, pracuje ve firmě vyrábějící pochutiny a je přesvědčený, že je na čase konečně vytáhnout prstýnek. Ona je filmová režisérka, která prochází nejtěžším obdobím své kariéry a právě v té chvíli potká muže, o kterého zpočátku vůbec nestála. Jenže city si nevybírají a tak musí oba odpovědět na otázku, kterou si položí leckterý dlouholetý pár. Jsme spolu, protože se pořád chceme, nebo už jen ze zvyku. Hlavní dvojici hrají Seo Kang-yoon a An Yoon-ji, kteří mají za sebou řadu úspěšných korejských seriálů. 14-dílná série vznikala pro korejskou televizi KBS a na Prime Video zamířila souběžně s korejskou premiérou. Romantiárnu na asijský způsob Love Other Than Yours najdete nově na Prime Video.
2: 대리님한테 제일 행복했던 기억, 나는 그걸 꼭 만들 거예요.
4: 우리의 사랑은 더는 반짝이지 않는다.
3: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

My si ještě zopakujeme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 10. září. Dorazila magická posedlost 2. Sandra Bullock a Nicole Kidman se po 28 letech vracejí jako čarodějnické sestry Owensovy a tentokrát musí zlomit temnou kletbu, která hrozí zničit celý jejich rod. Nechybí ani tetičky v podání Diane Weist a Stockard Channing. Kdo má rád pohled do zákulisí restaurací, neměl by minout v kinech film Tony o mladém Anthony Bourdainovi, který místo spisovatelské kariéry skončí na letní brigádě v kuchyni restaurace a zjistí, že tenhle svět má vlastní pravidla. Budoucího slavného šéfkuchaře hraje Dominic Sessa, po jeho boku pak Antonio Banderas. Pořádnou jízdu slibuje korejský sci-fi thriller Hope od Na Hong Jina. Odlehlou vesnici terorizuje záhadná bytost a z lovců se brzy stává kořist. Film soutěžil v Cannes a objeví se v něm i Michael Fassbender s Alicia Vikander. Z Francie dorazil do kin thriller Guru, kde Pierre Nanny hraje nejsledovanějšího kouče osobního rozvoje v zemi. Jeho semináře ale postupně připomínají spíš sektu. Česká produkce nabízí v kinech dramedy Léčivé účinky sebeklamu podle divadelní hry Erika Emanuela Schmidta o nobelovském spisovateli, který se před láskou schoval do srubu uprostřed lesů. Pro fanšmekry je v kinech animované pásmo Tahle země není pro slimáky. Tři krátké filmy o těch, kteří se nevejdou do pravidel světa kolem sebe. A fanoušci Britpopu mají povinnou zastávku. Dokument Oasis Don't Look Back in Anger sleduje loňský návrat bratrů Gallagherových na společné turné a nabízí i jejich první společné rozhovory po více než 20 letech. Scénář napsal Steven Knight, tvůrce Gangů z Birminghamu. Na závěr novinka pro vaše pidižvíky. Francouzská animovaná pohádka Dívka v oblacích o 10leté Providence mluvící morčeti a kouzelném peru, které mění fantazii ve skutečnost. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

0: been a lot written and a lot said. But never from my side of the story.
1: Na Sky Showtime dnes přistál koncertní dokument Epic Elvis Presley in Concert, který byl po omezenou dobu v zimě v kinech. Baz Luhrmann, režisér Oscarového Elvise, se tentokrát obešel bez Austina Butlera a sáhl rovnou k originálu. Z dosud nezveřejněných záběrů, které se našly v archivech, složil koncertní film, jaký nikdy nevznikl. Elvis totiž koncem 60. let přijel do Las Vegas odehrát pár vystoupení, jenže vyprodané sály z pár týdnů nakonec udělali 7 let. Kromě největších hitů najdete ve filmu i unikátní materiály ze zákulisí. Luhrmann objevil staré nahrávky, na kterých Elvis vypráví o své kariéře a svém životě, takže král tady vlastně komentuje sám sebe. Poznáte ho nejen jako muzikanta, ale hlavně jako člověka. 96 minut, které se v kinech promítaly v IMAXu, si teď můžete pustit doma. Epic Elvis Presley in Concert najdete ode dneška exkluzivně v rámci předplatného na Sky Showtime, anebo ho také nabízejí online videopůjčovny Apple TV, Prime Video a Rakuten TV.
2: Camera crew, gentlemen. It's coming closer. I feel like I'm slipping away. Play the hell out of it. You kiss and leave behind. If you feel it, like the sweet song of a boy. You can't help but move to it. You light my morning sky, burning love. It's a new crowd out here. They haven't seen us before.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Hollywood řeší jedno velké číslo – 58 000. Tolik pracovních míst by podle uniklé ekonomické studie mohla Kalifornie natrvalo ztratit, kdyby si studio Paramount skutečně zbalilo všechny svý cajky a odešlo ze státu. K tomu připočtěte výpadek ekonomického výkonu 10 až 21 miliard dolarů ročně. Milí posluchači, napínavý příběh ze zákulisí Hollywoodu pokračuje. Jak už jsme informovali dříve, šéf Paramountu David Ellison chce dokončit fúzi s Warner Bros. Discovery obchod za 111 miliard dolarů. Do cesty se mu ale postavila žaloba, kterou vede kalifornský nejvyšší žalobce Rob Bonta spolu s dalšími 11 státy. Ellison proto přišel s ultimátem. Buď se bude jednat o smíru, nebo se 1. října začne Paramount stěhovat. Ve hře jsou Georgia, Texas a Tennessee. A pak je tu ještě ta pikantní část. Analýzu, která teď unikla do médií, si objednal sám Paramount, tedy firma, která hrozbou odchodu tlačí na žalobce, si nechala spočítat, jak moc by ten odchod Kalifornii bolel a vlastně možná i v návaznosti samotného žalobce Bontu. A čísla vyšla dost děsivě na to, aby se z nich stal argument. Jednání zatím žádné neprobíhá. Bonta poslední schůzku na konci srpna na poslední chvíli zrušil s tím, že Paramount pouští detaily do médií a hraje špinavou hru. A 1. října začnou tikat hodiny, a to doslova. Paramount bude akcionářům Warner Bros. Platit 7 milionů dolarů denně, dokud se obchod neuzavře. Soud má začít až v březnu příštího roku. Do té doby se tak naskládá zhruba 1 300 000 000 dolarů za čekání. Kam tenhle seriál povede dál, to netuším, ale dám vám vědět, jakmile bude venku další epizoda tohoto thrilleru.

0: Oh, you've got to be kidding me.
1: Yeah?
0: This is 476 Barbary, right?
1: Yeah, I'm renting this place.
0: No, I booked it a month ago.
1: Are you sure you have the right place?
0: Yeah. What are we supposed to do?
1: Why don't you come inside and we'll call these idiots.
2: Na fyzické nosiče konečně dorazil jeden z nejlepších hororů posledních let. Magic Box vydává Barbara na 4K Ultra HD a Blu-ray. A to konečně je tedy na místě. Barbar běžel v kinech v roce 2022, stal se hitem díky Šeptandě a přesto se 4 roky nemohl dočkat žádného disku. Sám režisér Zack Cregger opakovaně přiznával, že kvůli tomu obvolával, koho mohl. Příběh začíná nenápadně. Mladá žena přijede do Detroitu na pracovní pohovor a v pronajatém domě zjistí, že stejný pokoj má rezervovaný i neznámý muž. Přesto se rozhodne zůstat přes noc a tady je potřeba se zastavit, protože o Barbarovi platí jedno pravidlo. Čím míň o něm víte, tím líp. Řeknu jen, že ten podezřelý spolubydlící je nakonec ten nejmenší problém. V hlavních rolích hrají Georgina Campbell, Bill Skarsgård a Justin Long. Zack Cregger za ten film posbíral cenu pro nejlepší horor roku a nastartoval si kariéru, která pak pokračovala snímkem Weapons. Barbara najdete nově na 4K Ultra HD a Blu-ray u vašich oblíbených prodejců. Tento horor si můžete dopřát i v online půjčovnách Apple TV, Rakuten TV a Google Play. This process might seem overwhelming, but with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. This is perfectly natural.

0: live on a different energy. They're on another frequency. You ever bring someone to your house for the first time and your dog's never met that person? And right when they walk in, your dog's like, who is this? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you?
1: Action! Na Netflixu dnes přibyl nový stand-up speciál. Jmenuje se Blue in the Face a stojí za ním americký komik filipínského původu Joe Coy. Pro Coye je to už šestý speciál pro Netflix a natáčel ho doma, doslova. Vyrazil do Stockton Areny v kalifornském Stocktonu, tedy do města, kde vyrostl, a odehrál ho před vyprodaným sálem. Témata zůstávají ta, na kterých si Joe Coy postavil kariéru. Rodina a hlavně jeho maminka, život filipínské komunity v Americe a obyčejný každodenní chaos. Ten název přitom není náhodný. Anglická fráze until you're blue in the face znamená mluvit do něčeho tak dlouho, až vám dojde dech. A přesně to Coy dělá. Pokud máte v paměti jeho neúplně vydařené moderování Zlatých globů před 2 lety, tady je v mnohem přirozenějším prostředí. Sám na pódiu a bez cizího scénáře. Joe Coy, Blue in the Face, najdete ode dneška na Netflixu.
2: Trpíte depresí?

0: Dnes mám pro vás ještě přehled toho nejlépe hodnoceného, co se za poslední dva týdny objevilo on demand. Apple TV Plus přišlo se dvěma silnými novinkami. V australsko-americkém seriálu Pohřešovaná přijme operátor tísňové linky zoufalý hovor od dospívající dívky a začne věřit, že je to jeho dávno ztracená dcera. A pak je tu akční komedie Mayday, kde Ryan Reynolds jako pilot námořnictva uvízne za nepřátelskou linií a jedinou nadějí mu je podivínský agent KGB v podání Kenneta Branagha. Je to zábavná pecka, o kterou nechcete přijít. Disney Plus vytáhlo svou velkou zbraň, kterou kritika sepsula, ale diváci ji milují. Mandalorian a Grogu, tedy první celovečerní film ze světa Star Wars po letech. Pedro Pascal pomáhá nově vzniklé republice. V obsazení najdete i Sigourney Weaver a Jeremyho Alena Whitea. Na Disney Plus najdete také druhou řadu sportovní komedie Chad Powers. Glenn Powell hraje quarterbacka, který se pod maskou podíví navrátil do hry, jenže kolem jeho lži se teď stahuje smyčka. A pro milovníky korejských seriálů je na Disney Plus druhá řada Made in Korea. Jižní Korea 70. let, agent KCIA s dvojím životem a prokurátor, který ho chce potopit za každou cenu. Na Netflixu pokračují Gentlemani Guy Ritchieho druhou řadou a kriminální podnikání se stěhuje z anglického venkova k italským jezerům. Theo James a Kaya Scodelario mají rok po tom, co spojili síly a Bobbyho rozhodnutí začínají být čím dál víc méně rozumná. Netflix nabízí také pátou řadu izraelské Faudy. Ta se odehrává dva roky po útocích ze 7. října a Doron Cavillo čelí nejen novým nepřátelům, ale hlavně sám sobě. Neschválená odvetná mise v Marseille ho vtáhne do operace, ze které není cesta zpět. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamované novinky posledních dvou týdnů. Hovk!
1: Když víš, co máš dělat,

0: Podcast Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čekají nás Slow Horses, Niggly nebo City of Blood. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně Zun Radio. Máte vkus? Zůstaňte naladěni i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním. A nikdy vás

0: Americe v roce 1981. Nejoceňovanějším je Herbie Hancock, který si odnesl 5 cen, následovaný Michaelem Jacksonem se 3 a pak jen samý rok. Kdo ale přitáhne nejvíc pozornosti, je Madonna, která poprvé vystupuje s ještě nevydaným hlavním a stejnojmenným singlem ze svého druhého alba Like a Virgin.
1: I'd come down the wedding cake and my shoe fell off. I was like, oh shit, I can't dance in one shoe.
0: Madonna ve zkrácených svatebních šatech, sexy korzetu, ověšená krucifixy a s později ikonickým páskem Boy Toy se svezla z obřího svatebního dortu, aby našla ztracený střevíček a převalovala se po pódiu se svou změněnou choreografií.
1: I was like, how am I gonna play this out? So I just dove for it on the ground. My dress went up and my butt was showing. Everyone's showing their butt now, but back then nobody saw anyone's butt.
0: Celou píseň Madonna ukazuje především své kalhotky, jak se postupně zamotává do šatů a obočí diváků tak vystřeluje do nebeských výšin.
1: My manager was white as a ghost. And he looked at me and said, do you know what you just did? And I said, yeah, I sang a song and I lost my shoe on stage. And he's like, no, your butt was showing for the entire song. Your career is over.
0: Poprvé se tedy setkáváme s Madoniným kariérním extempore, které rozjede nekonečnou řadu skandálů. Vystoupení Like a Virgin bude označováno jako jeden z nejvíce nezapomenutelných a ikonických momentů v historii popkultury a šestý nejvíce pobuřující v historii cen MTV. Madonna se tedy 14. září 1984 omylem stává ikonou.
1: I felt really bad, but I didn't do it on purpose. I was just like, fuck, I made a mistake. People just like to give me shit.

0: be that way and started writing songs, so here I am. Holiday.
1: A máme tu zrození Madony.
0: I'm famed high school dropout, so don't believe anything they tell you.
1: První dva singly se ujaly v americké dance hit parádě, ale nic moc. V létě vydala po sobě pojmenovanou debutovou desku, která už zaznamenala zářezy i v zahraničí. A v září 83 Madonna řekněme září a zatraceně žhavý drát. 7. září vypustila single Holiday. A 9. září 83 vychází single Lucky Star, přičemž oba se konečně dostanou i do hlavní americké hitparády. Holiday si uzme 16. příčku a Lucky Star dokonce 4. místo. A jaké má plány do budoucna?

0: Úžasná tradice, uspořádají slovo na tvou počest a přitom vědí, že nemůžeš přijít.
1: Jak dlouho spolu žili?
2: 4 měsíce. To snad není pravda. Ona se svetuje na jeho pohřbu.
3: 30. září 1983 vstupuje do kin dramedy režiséra a především scénáristy Lorence Kasdana Big Chill, tedy Velké rozčarování, které získalo cenu publika na festivalu v Torontu.
4: Jimé, myslím, že pro tebe budu mít článek na tenhle týden i na další. Jimé, přestaň už s tím. Říkám ti, že tam poletím v pondělí. Ty slepý se přes víkend zrak nevrátí. Věř mi, mám tady něco fakt dobrýho. O čem to je? Ovšem, o sebevraždě, zoufalství, kam se poděla naděje, ztracená naděje. To je ono, ztracená naděje.
3: Částečně autobiografický příběh koncentrující se na 8 přátel z výšky, kteří se po 15 letech setkávají na pohřbu kamaráda Alexe, má velmi lákavé obsazení. Toma Berengera, Glenn Close, Jeffa Goldblama, Williama Hurta či Kevina Kleina. Do role Alexe byl obsazen Kevin Costner, ale Kasdan se ve střižně rozhodl jeho scény odstranit. A aby to Costnerovi vynahradil, nabídl mu hlavní roli ve svém dalším filmu Silverado.
5: Někdy myslím na děti a na to, že jsou pořád na prvním místě. Že je musíš pořád chránit a starat se o ně. Což znamená, že tvůj život není přesně takový, jaký jsi chtěla, aby byl. Stanovíš si priority, no ale takový už je život. Kdo ví, jestli tohle náš přítel věděl? Jedna věc je jistá, žít s tím nemohl.
3: Oproti běžnému zvyku natáčení předcházelo velmi dlouhé zkoušení, kdy herci spolu žili 4 týdny na lokaci, aby se vzájemně dostatečně poznali a dosáhli tak přirozeného kamarádství, které je spojeno s blízkými dlouholetými přátelstvími zobrazenými ve filmu. Jednoduše řečeno, 4týdenní maratonská improvizace, kdy všichni zúčastnění neopouštěli své postavy. Byla to strategie, kterou všichni herci považovali za nesmírně užitečnou při vytváření věrohodných vztahů jejich postav a z individuálních herců se tak stal soubor.
4: Nikdo si nemyslí, že je špatný. Já netvrdím, že lidi dělají vždycky to správný. Možná tuší, že dělají něco nečestného, bezcitného, ale vždycky se domnívají, že proto mají dobrý důvod.
5: Jasně.
4: Lidi mají za to, že se nakonec všechno obrátí v jejich prospěch. A co když je to opravdu to nejlepší? Podle definice je nejlepší to, co je nejlepší pro tebe.
3: Film skýtá nesmrtelné téma nejen této generace baby boomers. V dospělosti se dostanete do bodu, kdy si uvědomíte, že máte své limity, že nikdy nedosáhnete určitých cílů a snů, které jste v mládí měli a věřili, že dokážete cokoliv. Vstoupíte do světa chladné dospělé reality.
6: Loni jsem byla na Havaji s jednou kamarádkou Rínou. A šli jsme do čínské restaurace. Tam nám přinesli koláčky štěstí a najednou bylo, nikdy se na nic nezmůžeš.
7: To snad není.
8: Dobrý, musím pamatovat.
3: Vtipný a chytrý snímek Velké rozčarování se stane během prvního víkendu promítání číslem 1 v Americe. Získá 3 nominace na Oscara a především status jednoho z nejlepších filmů 80. let, k tomu podbarveným úžasným soundtrackem.
4: Přátelství je soli života.
9: No,
4: ale to není všechno, ale peníze medem.
9: Tak to tam není.
6: Cože?
9: A nic. Pro boha, to už jsou vyštěstíčka cynický.
4: Jenom pragmatický. Myslím, že je to až dojemné.

0: Celý klan supermocné rodiny Jacksonových se vydal na společnou cestu po Spojených státech a Kanadě v červnu roku 1984. Po dvou měsících na začátku září s více jak milionem prodaných vstupenek se Victory Tour stává nejúspěšnější koncertní šňůrou všech dob. Pravdě se většina diváků přišla podívat na Michaela a Victory Tour se spíše považuje za jeho další Thriller Tour, přičemž většina skladeb na setlistu pochází z Up Thriller a Off the Wall.
1: Let's get married.
2: What?
0: 7. září 84 také 18-letá Janet Jackson s Jamesem z rodinné kapely DeBarge utíkají z Victory Tour, aby se tajně vzali. Jejich sňatek vezme za své po 8 měsících, protože James DeBarge, ostatně jako jeho bratr Bobby, nezvladatelně jede na drogách a manželství s Janet bude anulováno.
1: No Jacksons, no DeBarges, just James and Janet, that's it.
0: Mezitím se rodina Jacksonových neustále hádá, jezdí separátně na koncerty a mezi nimi stojí jejich právníci. Jacksonovi se budou hádat a k tomu koncertovat až do prosince 84, přičemž Victory Tour vydělá 75 milionů dolarů a uvidí více jak 2,5 milionu diváků. Victory Tour je zkrátka taková pěkná rodinná setkávačka. A my už si dáme čerstvě vydaný druhý single z nové desky Michaela Jacksona Farewell My Summer Love, kompilace původně v 70. letech ztracených a teď znovu nalezených skladem Motownu. Girl, you are so together.

0: Michael said, remix all the songs.
1: A my se ocitli v Británii, kde vychází 13. září 1993 nový single formace M People, který se stane jejich největším hitem.
2: Well, it started as a solo project for me. It was an ego trip that I had. But my people.
1: Moving on up z připravované druhé desky Elegant Slumming proklestí M People cestu k vítězství na Brit Awards a my si ho dáme v remixu od Rogera Sancheze.
3: People, thanks for a great year. Thank you.

Zahajuje prodej 12. září 94. Mariah Carey Vandrosovi prý doporučila, které písně na album vybrat, a ten zvolil zjevně správně. Nejenže to bude Vandrosovo jediné album číslo 1 v Británii, ale deska Songs mu vynese i 4 nominace na Grammy.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme na stole kosmický příběh o hvězdném větru, který skončil špatně. Teda aspoň pro tu hvězdu. Astronomové s pomocí japonské rentgenové observatoře XRISM poprvé přímo pozorovali, jak obří hvězda vypouští do prostoru proud plynu, takzvaný hvězdný vítr, a jaký ten vítr ukradne kompaktní společník hned vedle. Není to krádež úplně tichá. Nakradená hmota se totiž mění v energii silných rentgenových záblesků a právě to se podařilo zachytit. Jak uvádí NASA, která se na misi podílí společně s japonskou agenturou JAXA, jde o součást výzkumu extrémního vesmíru, tedy míst, kde fyzika přestává být zdvořilá. Takže ano, i ve vesmíru platí, že když si něco odložíte bez dozoru, soused si to vezme. I je ten soused hustší než celá naše sluneční soustava dohromady. A tím vás nespouštím zpátky do gravitace, kde se nekrade tak elegantně. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k Merkuru, kde sonda Betty Colombo předvedla kousek, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. Při čtvrtém průletru proletěla pouhých 165 kilometrů nad povrchem planety a přesně v tu chvíli slunce vyslalo mohutnou erupci nabitých částic. Načasování, jaké si nikdo neobjedná. Jak popisuje Universe Today, finský přístroj SXS zaznamenal, jak vysokoenergetické částice pronikly slabým magnetickým polem Merkuru a dopadly na povrch, kde při srážkách s atomy vznikly rentgenové paprsky. Tým vedený profesorkou Emilií Kilpuohou z Helsinské univerzity výsledky publikoval v Nature Astronomy. A proč nás to má zajímat tady dole? Protože totéž v menším zažívá Země při silných slunečních bouřích, které dokážou poškodit družice i elektrické sítě. V listopadu vstoupí oba orbitery na oběžnou dráhu Merkuru. Tak se držte při Zemi, já se zatím podržím ve smíru. Mějte se pozemsky.

Myslíte, že máte dost?

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Andrea Fiorino, now.

Your Light, Carmina Day, Tape 1.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it?

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Welcome back to the legendary radio show, Black Legend, and this is my weekly house music.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: My definition of house music is what comes from the soul.
2: Not everyone understands.